0: som balón.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
2: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samé nenechám.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: zrejme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

lúke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Hej, prievozník, nože ma prevez na druhý breh.
1: Nesieš mi radu od vratka?
0: Nesiem.
1: Tak sa daj do loďky a vráva. Tak bude to.
0: Až na druhom brehu, keď z loďky vystúpim.

hlavu vstříc. Ten delfín šanci má jen, když ho zastavím. Jenomže nevím kam, tak plavu sem a plavu tam. Dívám se hloub a

0: plač, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to ješ!

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.